0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. října. V dnešním pořadu vám přinášíme včerejší homilii svatého otce při mši k zahájení nového akademického roku na papežských univerzitách. Rovněž uslyšíte shrnutí témat, která zazněla v prvních dnech setkání k 10. výročí vydání apoštolské exhortace Amoris Laetitia, jež bylo zahájeno ve středu 7. října a jehož se účastní i český arcibiskup Josef Nuzík. V závěru pořadu přiblížíme činnost mezinárodních pracovních skupin tohoto setkání, o níž dnes informovala tisková konference svatého stolce. Přejeme příjemný poslech. Ve čtvrtek 8. října slavil papež Lev XIV. Mši na zahájení nového akademického roku na papežských univerzitách. Studentům kladl na srdce, aby pamatovali, že se teologickým a jiným disciplínám věnují nikoli jen sami pro sebe, a zdůrazňoval centrální postavení Krista a víry v něho.
1: Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità.
2: Pokládejte studium za službu víře a pravdě, pro vaše vlastní dobro i pro dobro velkého množství bratří a sester, za něž Pán dal svůj život. Rozum a schopnost klást otázky sobě samému i druhým ve světle Božího slova a tradice církve.

0: Je to poslání. Naše povolání jsou různá, ale poslání je jedno a to též.
1: Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso.
0: Na univerzitách je velmi důležité pěstovat přátelství, drahocenný dar, o to více, je-li prožíváno ve společném hledání pravdy v Kristu. Zůstávejte zakořeněni v Božím lidu, važte si jeho sensus fidei, přijímejte jeho otázky. A nezapomínejte na chudé, kteří se čas od času stávají o ním neodbytným přítelem, který přichází v noci bušit na dveře. Vnášejte život do studia a studium do života podle logiky vtělení, bez níž je zjevení němé. Na staveništi Božího města přináší studium teologie světlo pro všechny, kdo zde pracují, a stává se křižovatkou různých vědních oborů. Zvláště církevní společenství v Římě, které je povoláno sloužit katolické plnosti, je místem setkání, srovnávání a vzájemného obohacení nejrůznějších věmů, kultur a tradic, jimž evangelium otevírá své nevyčerpatelné poklady. Rozhlížejte se na univerzitách kolem sebe. Ve vašich aulách sedí celý svět. Spolu s vámi studují lidé z Afriky, Asie, Ameriky, Evropy a Oceánie. A nezůstávejte u toho, že sedíte vedle sebe. Setkávejte se, mluvte spolu, naslouchejte si. Sdílejte spolu své zkušenosti ze života v církvi. Modlete se společně. Dělte se o chvíle zábavy. Nechejte vyrůstat přátelství a vzájemně se doprovázejte po celý život.
2: Ve Vatikánu probíhá sedmidenní setkání k 10. výročí Amoris Laetitia. Hlavní otázkou je aktualizace přístupů v pastoraci rodin v dnešním světě. Zasedání v aule Pavla VI. Zahájil ve středu 7. října v podvečer papež Lev XIV. A otevřel tak celotýdenní reflexi nad současným stavem, krásou i výzvami rodinného života v pastoraci církve i v globálním kontextu. Program čtvrtečního jednání s názvem Dnešní rodiny – realita, krása a výzvy se následně zaměřil na hlubokou proměnu rodinných struktur pod vlivem sekularizace, migrace či moderních technologií a na hledání nových cest pastorace. Všichni řečníci se shodli na tom, že církev musí opustit roli pasivního pozorovatele a vstoupit do aktivního doprovázení rodin v jejich každodenním životě. Papež Lev XIV. Ve své zahajovací promluvě zdůraznil, že církev musí s odvahou odpovídat na otázky rodin a věnovat pozornost i jejich zranitelnosti a křehkosti. Zvláštní pozornost si zaslouží křehkost, která může zásadním způsobem utvářet, jak lidé vidí sami sebe, svou budoucnost i svůj vztah k Bohu a k církvi. Zkušenost s křehkostí klade otázku, zda jsme schopni zůstávat nablízku jeden druhému, když život přestává odpovídat tomu, v co jsme doufali, a zda dokážeme rozeznat působení milosti i v situacích poznamenaných limity, zraněním i zjevným selháním. Prefekt Dicasteria pro laiky, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell, ve svém přivítání navázal na svatého otce a upozornil na proměny světa, v němž rodiny žijí. Náš svět prochází rychlými proměnami, které hluboce zasahují rodinnou realitu. V mnoha kontextech se sekularizace, individualismus, vliv technologií a postupné oslabování předávání víry propojují s novými otázkami po smyslu života i s touhou po autentických a trvalých vztazích. Katecheze zůstává nepostradatelná, ale sama o sobě už nestačí k udržení víry

0: u nových generací, pokud nepomůžeme vytvářet prostředí, v němž křesťanský život přirozeně zraje. Dominikánka Helen Alfordová, která přednesla úvodní meditaci setkání, ilustrovala směr, kterým by se shromáždění mohlo inspirovat, skutečným příběhem, v němž malý chlapec upozornil své rodiče, že Bůh není jen na nebi, ale též je přítomen s námi teď a tady. Dalším inspirativním příběhem se stal ten o Samaritánce u studny, k níž Kristus přistupoval v pravdě, ale bez odsuzování a svědomím její křehkosti. Úvodní středeční setkání pak bylo zakončeno modlitbou. Čtvrteční program zahájil generální sekretář synody kardinál Mario Grech, který celé shromáždění přirovnal k citlivému cvičení v naslouchání. Naším úkolem během tohoto setkání je naslouchat a skrze naslouchání se učit ze zkušenosti a vyhodnocovat cesty, kterými jsme se vydali. Nasloucháme hlasu Evangelia, který církev neustále volá zpět ke Kristu. Nasloucháme hlasu učitelského úřadu a nasloucháme hlasům samotných rodin. Jejichž radosti a naděje, zármutky a úzkosti nepřestávají být výzvou i inspirací pro naši pastoraci. Profesor Vincenzo Rosito následně připomněl vzor svatého apoštola Pavla s myšlenkou, že církev nesmí stát někde opodál, ale sama se musí s rodinami odvážně plavit na lodi života a být nablízku i při jejím ztroskotání. Pavel není divákem ztroskotání, nedívá se na problémy z odstupu, on sám je ztroskotancem, který cítí potřebu být zachráněn spolu se zástupem svých druhů. Úzkosti a naděje zástupů jsou církvi vlastního rodinného charakteru. Jsou zdrojem pro církev, boží rodinu. Proto mají dnešní postupy vytváření rodiny zásadní význam pro to, jak dnes funguje církev jako boží rodina. Posledním mluvčím toho dne byl předseda indické biskupské konference kardinál Filipe Neri Ferrao, který přinesl do shromáždění perspektivu a zkušenosti z Asie. Nemůžeme lidi vést tak, že budeme stát opodál a ukazovat na cíl. Musíme být majákem i pouliční lampou. Jedno ukazuje horizont, druhé osvětluje nejbližší krok a doprovází na cestě. Rodiny nejsou jen příjemci péče, jsou partnery církve v jejím poslání. Páteční program setkání se nesl ve znamení reflexe nad vztahem mladé generace k manželství a rodinnému životu. Účastníci zasedání se shodli, že církev je volána k zásadnímu posunu od pouhého předkládání teoretických pravidel k autentickému doprovázení, naslouchání a vytváření prostředí, v němž může křesťanské manželství nejen vzniknout, ale též vytrvat. Páteční setkání zahájil úvodním slovem prefekt dikasteria pro laiky, rodinu a život kardinál Kevin Joseph Farrell, který upozornil na současný stav společnosti. Nemůžeme ignorovat skutečnost, že počet manželství v současnosti celosvětově klesá, a to jak civilních, tak slavených v církvi. Na hlubší úrovni se však musíme ptát, zda snad Bůh přestal mluvit k srdcím mladých lidí a probouzet v nich touhu po manželství. Budeme hledat znamení naděje a uvažovat o prostorech, iniciativách a událostech, které mohou otevřít nové cesty k manželství. Australský arcibiskup Timothy Costlow apeloval na důležitost synodálního přístupu v pastoraci mládeže. V jednání s mladými lidmi je náš styl komunikace mimořádně důležitý. Musíme je brát vážně, projevovat jim úctu a pozorně jim naslouchat jako jednotlivcům, ne jako homogenní skupině. Synodální kultura je kulturou setkávání a doprovázení. Musíme se s nimi setkávat tam, kde se nacházejí, vstupovat do vztahu respektu, naslouchání a přijetí a kráčet s nimi, jak zrají. Závěrečný příspěvek do poledního bloku přednesl biskup Stephen Fernandez z Indie, který se zamyslel nad samotnou podstatou manželské lásky. Mladí lidé nepřestali žíznit po lásce. Co se oslabilo, je často důvěra, že láska může vydržet. Výzva pro církev proto nespočívá v otázce, proč mladí lidé nepřijímají manželství, ale spíše v tom, co hledají, když mluví o lásce, svobodě a důstojnosti. A jak je doprovázet při zjišťování, zda se jejich nejhlubší touha po lásce může stát voláním k darováním sebe sama. V odpolední tiskové konferenci svatého stolce bylo vysvětleno, na čem a jak pracují účastníci setkání shromáždění z celého světa. V 16 pracovních skupinách jsou vedle zástupců biskupských konferencí též odborníci a odbornice z řad akademické obce, zástupci katolických rodin, ale i čestný host z Egypta Ibrahim Isaac Sidrak, koptský patriarcha Alexandrijský.
1: Sono Ibrahim, il patriarca di Alessandria dei Copti Cattolici.
0: Jak sdělil otec Giacomo Costa, který je zodpovědný za metodologii práce při setkání, složení skupin reflektuje univerzalitu církve.
2: E la composizione di questi gruppi riflette proprio anche l'universalità della Chiesa.
0: Například v italsky mluvící skupině jsou účastníci z Číny, Polska, Mexika, Řecka, Bulharska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska i ze střední Asie.
2: Repubblica Popolare Cinese, dalla Polonia, dal Messico.
0: V těchto mezinárodních skupinách se účastníci společně modlí, pak diskutují nadnesené otázky hlavních řečníků. Vytváří se společné závěry a výsledkem je písemný report, v němž se zaznamená, k čemu skupina došla. Z reportu následně ustanovená komise vypracuje celkovou syntézu, která bude zveřejněna po skončení setkání. Konzultace budou probíhat až do středy 14. října. Dnešní pořad pro vás připravili Zdeněk Drštka a David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. října. V dnešním pořadu vám přinášíme včerejší homilii svatého otce při mši k zahájení nového akademického roku na papežských univerzitách. Rovněž uslyšíte shrnutí témat, která zazněla v prvních dnech setkání k 10. výročí vydání apoštolské exhortace Amoris Laetitia, jež bylo zahájeno ve středu 7. října a jehož se účastní i český arcibiskup Josef Nuzík. V závěru pořadu přiblížíme činnost mezinárodních pracovních skupin tohoto setkání, o níž dnes informovala tisková konference svatého stolce. Přejeme příjemný poslech. Ve čtvrtek 8. října slavil papež Lev XIV. Mši na zahájení nového akademického roku na papežských univerzitách. Studentům kladl na srdce, aby pamatovali, že se teologickým a jiným disciplínám věnují nikoli jen sami pro sebe, a zdůrazňoval centrální postavení Krista a víry v něho.
1: Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità.
2: Pokládejte studium za službu víře a pravdě, pro vaše vlastní dobro i pro dobro velkého množství bratří a sester, za něž Pán dal svůj život. Rozum a schopnost klást otázky sobě samému i druhým ve světle Božího slova a tradice církve tvoří podstatnou část cesty víry a následování Ježíše Krista. Církev chová touhu i odpovědnost střežit v plnosti poklad zjevení a v různých okolnostech rozvíjet jeho porozumění v modlitbě, vědeckou reflexi, umělecké stvárnění i uvedení do praxe. To všechno jsou různá vyjádření jedné jediné lásky, která vás dnes volá, povzbuzuje a zavazuje pro společný výzkum. Je to poslání. Naše povolání jsou různá, ale poslání je jedno a totéž.
1: Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso.
2: Na univerzitách je velmi důležité pěstovat přátelství, drahocenný dar, o to více, je-li prožíváno ve společném hledání pravdy v Kristu. Zůstávejte zakořeněni v Božím lidu, važte si jeho sensus fidei, přijímejte jeho otázky. A nezapomínejte na chudé, kteří se čas od času stávají o ním neodbytným přítelem, který přichází v noci bušit na dveře. Vnášejte život do studia a studium do života podle logiky vtělení, bez níž je zjevení němé. Na staveništi Božího města přináší studium teologie světlo pro všechny, kdo zde pracují, a stává se křižovatkou různých vědních oborů. Zvláště církevní společenství v Římě, které je povoláno sloužit katolické plnosti, je místem setkání, srovnávání a vzájemného obohacení nejrůznějších věmů, kultur a tradic, jimž evangelium otevírá své nevyčerpatelné poklady. Rozhlížejte se na univerzitách kolem sebe. Ve vašich aulách sedí celý svět. Spolu s vámi studují lidé z Afriky, Asie, Ameriky, Evropy a Oceánie. A nezůstávejte u toho, že sedíte vedle sebe. Setkávejte se, mluvte spolu, naslouchejte si. Sdílejte spolu své zkušenosti ze života v církvi. Modlete se společně. Dělte se o chvíle zábavy. Nechejte vyrůstat přátelství a vzájemně se doprovázejte po celý život.
0: Ve Vatikánu probíhá sedmidenní setkání k 10. výročí Amoris Laetitia. Hlavní otázkou je aktualizace přístupů v pastoraci rodin v dnešním světě. Zasedání v aule Pavla VI. Zahájil ve středu 7. října v podvečer papež Lev XIV. A otevřel tak celotýdenní reflexi nad současným stavem, krásou i výzvami rodinného života v pastoraci církve i v globálním kontextu. Program čtvrtečního jednání s názvem Dnešní rodiny – realita, krása a výzvy se následně zaměřil na hlubokou proměnu rodinných struktur pod vlivem sekularizace, migrace či moderních technologií a na hledání nových cest pastorace. Všichni řečníci se shodli na tom, že církev musí opustit roli pasivního pozorovatele a vstoupit do aktivního doprovázení rodin v jejich každodenním životě. Papež Lev XIV. Ve své zahajovací promluvě zdůraznil, že církev musí s odvahou odpovídat na otázky rodin a věnovat pozornost i jejich zranitelnosti a křehkosti. Zvláštní pozornost si zaslouží křehkost, která může zásadním způsobem utvářet, jak lidé vidí sami sebe, svou budoucnost i svůj vztah k Bohu a k církvi. Zkušenost s křehkostí klade otázku, zda jsme schopni zůstávat na blízku jeden druhému, když život přestává odpovídat tomu, v co jsme doufali, a zda dokážeme rozeznat působení milosti i v situacích poznamenaných limity, zraněním i zjevným selháním. Prefekt Dicasteria pro laiky, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell, ve svém přivítání navázal na svatého otce a upozornil na proměny světa, v němž rodiny žijí.
3: We are living in a time of rapid cultural and social transformations.
0: Náš svět prochází rychlými proměnami, které hluboce zasahují rodinnou realitu. V mnoha kontextech se sekularizace, individualismus, vliv technologií a postupné oslabování předávání víry propojují s novými otázkami po smyslu života i s touhou po autentických a trvalých vztazích. Katecheze zůstává nepostradatelná, ale sama o sobě už nestačí k udržení víry u nových generací, pokud nepomůžeme vytvářet prostředí, v němž křesťanský život přirozeně zraje. Dominikánka Helen Alfordová, která přednesla úvodní meditaci setkání, ilustrovala směr, kterým by se shromáždění mohlo inspirovat, skutečným příběhem, v němž malý chlapec upozornil své rodiče, že Bůh není jen na nebi, ale též je přítomen s námi teď a tady. Dalším inspirativním příběhem se stal ten o Samaritánce u studny, k níž Kristus přistupoval v pravdě, ale bez odsuzování a svědomím její křehkosti. Úvodní středeční setkání pak bylo zakončeno modlitbou. Čtvrteční program zahájil generální sekretář synody kardinál Mario Grech, který celé shromáždění přirovnal k citlivému cvičení v naslouchání. Naším úkolem během tohoto setkání je naslouchat a skrze naslouchání se učit ze zkušenosti a vyhodnocovat cesty, kterými jsme se vydali. Nasloucháme hlasu Evangelia, který církev neustále volá zpět ke Kristu. Nasloucháme hlasu učitelského úřadu a nasloucháme hlasům samotných rodin, jejichž radosti a naděje, zármutky a úzkosti nepřestávají být výzvou i inspirací pro naši pastoraci. Profesor Vincenzo Rosito následně připomněl vzor svatého apoštola Pavla s myšlenkou, že církev nesmí stát někde opodál, ale sama se musí s rodinami odvážně plavit na lodi života a být nablízku i při jejím ztroskotání. Pavel není divákem ztroskotání, nedívá se na problémy z odstupu. On sám je ztroskotancem, který cítí potřebu být zachráněn spolu se zástupem svých druhů. Úzkosti a naděje zástupů jsou církvy vlastního rodinného charakteru. Jsou zdrojem pro církev, Boží rodinu. Proto mají dnešní postupy vytváření rodiny zásadní význam pro to, jak dnes funguje církev jako Boží rodina. Posledním mluvčím toho dne byl předseda indické biskupské konference kardinál Filipe Neri Ferrao, který přinesl do shromáždění perspektivu a zkušenosti z Asie. Nemůžeme lidi vést tak, že budeme stát opodál a ukazovat na cíl. Musíme být majákem i pouliční lampou. Jedno ukazuje horizont, druhé osvětluje nejbližší krok a doprovází na cestě. Rodiny nejsou jen příjemci péče, jsou partnery církve v jejím poslání. Páteční program setkání se nesl ve znamení reflexe nad vztahem mladé generace k manželství a rodinnému životu. Účastníci zasedání se shodli, že církev je volána k zásadnímu posunu od pouhého předkládání teoretických pravidel k autentickému doprovázení, naslouchání a vytváření prostředí, v němž může křesťanské manželství nejen vzniknout, ale též vytrvat. Páteční setkání zahájil úvodním slovem prefekt dikasteria pro laiky, rodinu a život kardinál Kevin Joseph Farrell, který upozornil na současný stav společnosti. Nemůžeme ignorovat skutečnost, že počet manželství v současnosti celosvětově klesá, a to jak civilních, tak slavených v církvi. Na hlubší úrovni se však musíme ptát, zda snad Bůh přestal mluvit k srdcím mladých lidí a probouzet v nich touhu po manželství. Budeme hledat znamení naděje a uvažovat o prostorech, iniciativách a událostech, které mohou otevřít nové cesty k manželství. Australský arcibiskup Timothy Costlow apeloval na důležitost synodálního přístupu v pastoraci mládeže. V jednání s mladými lidmi je náš styl komunikace mimořádně důležitý. Musíme je brát vážně, projevovat jim úctu a pozorně jim naslouchat jako jednotlivcům, ne jako homogenní skupině. Synodální kultura je kulturou setkávání a doprovázení. Musíme se s nimi setkávat tam, kde se nacházejí, vstupovat do vztahu respektu, naslouchání a přijetí a kráčet s nimi, jak zrají. Závěrečný příspěvek do poledního bloku přednesl biskup Stephen Fernandez z Indie, který se zamyslel nad samotnou podstatou manželské lásky. Mladí lidé nepřestali žíznit po lásce. Co se oslabilo, je často důvěra, že láska může vydržet. Výzva pro církev proto nespočívá v otázce, proč mladí lidé nepřijímají manželství, ale spíše v tom, co hledají, když mluví o lásce, svobodě a důstojnosti. A jak je doprovázet při zjišťování, zda se jejich nejhlubší touha po lásce může stát voláním k darováním sebe sama. V odpolední tiskové konferenci Svatého stolce bylo vysvětleno, na čem a jak pracují účastníci setkání shromáždění z celého světa. V 16 pracovních skupinách jsou vedle zástupců biskupských konferencí též odborníci a odbornice z řad akademické obce, zástupci katolických rodin, ale i čestný host z Egypta Ibrahim Isaac Sidrak, koptský patriarcha Alexandrijský.
4: Sono Ibrahim, il patriarca di Alessandria dei Copti Cattolici.
0: Jak sdělil otec Giacomo Costa, který je zodpovědný za metodologii práce při setkání, složení skupin reflektuje univerzalitu církve.
5: E la composizione di questi gruppi riflette proprio anche l'universalità della Chiesa.
0: Například v italsky mluvící skupině jsou účastníci z Číny, Polska, Mexika, Řecka, Bulharska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska i ze střední Asie.
5: Repubblica Popolare Cinese, dalla Polonia, dal Messico.
0: V těchto mezinárodních skupinách se účastníci společně modlí, pak diskutují nadnesené otázky hlavních řečníků. Vytváří se společné závěry a výsledkem je písemný report, v němž se zaznamená, k čemu skupina došla. Z reportu následně ustanovená komise vypracuje celkovou syntézu, která bude zveřejněna po skončení setkání. Konzultace budou probíhat až do středy 14. října. Dnešní pořad pro vás připravili Zdeněk Drštka a David Válka. Laudetur Jesus Christus.